Rede

Jsou 4 hodiny na Rádiu B. Rádio B. Od lidí pro lidi.

them that's got shall get. Them that's not shall lose.

já o tempo vai ser possível. Se esse for um cenário plausível.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

ten jí tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozhlídne se, zařve a a a. Kytarista na éčko, prakamaráda strategicky pověsí, a když se zhoupne, dá

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Na kandidátních listinách pro nadcházející komunální volby se objevují známé tváře z celostátní politiky, včetně ministrů. Petr Mačinka, ministr zahraničí, v Praze kandiduje, ale přiznal, že zastupitelem nebude. Cílem jeho kandidatury je podpora kolegů, nikoli v skutečné zastávání funkce. Nový Dvorecký most v Praze, navržený pro městskou hromadnou dopravu, chodce, záchranné složky a cyklisty, se ukazuje být pro cyklisty nepřívětivý. Uživatelé na kolech mají dvě možnosti, buď bránit tramvajím na kolejích, nebo se vyhýbat chodcům a mobiliáři. Navíc je na začátku cesty čeká alespoň jedno nutné sesednutí z kola. Řidičům se otevírá nové zmodernizované dálniční odpočívadlo u Vyškova, které od pondělí od 4. hodiny odpolední nabízí terasovité parkoviště s větší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní dopravu. Nová odpočívka zahrnuje i dětské hřiště, venkovní posilovnu a moderní mobiliář. Tento projekt realizovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Poklidné městečko Rovensko pod Troskami na Semilsku zažilo šok poté, co místní obyvatelka objevila 2023 v popelnici mrtvé novorozeně. Tato událost zasáhla klidné město, kde se běžně projíždí jen auta, traktory a nákladňáky a místní lidé nakupují v několika málo prodejnách potravin. Případ vyvolal otázky o bezpečí a důvěře v komunitě, kde si lidé mysleli, že je nemožné, aby se tu odehrávaly takové tragédie.
2: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
3: Pifoviny každé úterý a neděli na rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

0: Je 9 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Na kandidátních listinách pro nadcházející komunální volby se objevují známé tváře z celostátní politiky, včetně ministrů. Petr Mačenka, ministr zahraničí, v Praze kandiduje, ale přiznal, že zastupitelem nebude. Cílem jeho kandidatury je podpora kolegů, nikoli v skutečné zastávání funkce. Nový Dvorecký most v Praze, navržený pro městskou hromadnou dopravu, chodce, záchranné složky a cyklisty, se ukazuje být pro cyklisty nepřívětivý. Uživatelé na kolech mají dvě možnosti, buď bránit tramvajím na kolejích, nebo se vyhýbat chodcům a mobiliáři. Navíc je na začátku cesty čeká alespoň jedno nutné sesednutí z kola. Řidičům se otevírá nové zmodernizované dálniční odpočívadlo u Vyškova, které od pondělí od 4. hodiny odpolední nabízí terasovité parkoviště s větší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní dopravu. Nová odpočívka zahrnuje i dětské hřiště, venkovní posilovnu a moderní mobiliář. Tento projekt realizovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Poklidné městečko Rovensko pod Troskami na Semilsku zažilo šok poté, co místní obyvatelka objevila 2023 v popelnici mrtvé novorozeně. Tato událost zasáhla klidné město, kde se běžně projíždí jen auta, traktory a nákladňáky a místní lidé nakupují v několika málo prodejnách potravin. Případ vyvolal otázky o bezpečí a důvěře v komunitě, kde si lidé mysleli, že je nemožné, aby se tu odehrávaly takové tragédie.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: News! News! News! News!

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Na kandidátních listinách pro nadcházející komunální volby se objevují známé tváře z celostátní politiky, včetně ministrů. Petr Mačinka, ministr zahraničí, v Praze kandiduje, ale přiznal, že zastupitelem nebude. Cílem jeho kandidatury je podpora kolegů, nikoli v skutečné zastávání funkce. Nový Dvorecký most v Praze, navržený pro městskou hromadnou dopravu, chodce, záchranné složky a cyklisty, se ukazuje být pro cyklisty nepřívětivý. Uživatelé na kolech mají dvě možnosti, buď bránit tramvajím na kolejích, nebo se vyhýbat chodcům a mobiliáři. Navíc je na začátku cesty čeká alespoň jedno nutné sesednutí z kola. Řidičům se otevírá nové zmodernizované dálniční odpočívadlo u Vyškova, které od pondělí od 4. hodiny odpolední nabízí terasovité parkoviště s větší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní dopravu. Nová odpočívka zahrnuje i dětské hřiště, venkovní posilovnu a moderní mobiliář. Tento projekt realizovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Poklidné městečko Rovensko pod Troskami na Semilsku zažilo šok poté, co místní obyvatelka objevila 2023 v popelnici mrtvé novorozeně. Tato událost zasáhla klidné město, kde se běžně projíždí jen auta, traktory a nákladňáky a místní lidé nakupují v několika málo prodejnách potravin. Případ vyvolal otázky o bezpečí a důvěře v komunitě, kde si lidé mysleli, že je nemožné, aby se tu odehrávaly takové tragédie.
2: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
3: Hoď se do klidu. S Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Ostrovy šťastných režiséra Heleny Giron a Samuela Delgada nás zavádí na Kanárské ostrovy v 16. století, kde sledujeme osud stárnoucího markíze a jeho severoafrické pečovatelky Fátimy. Toto dílo, trvající 80 minut, reflektuje důsledky kolonialismu na osobní úrovni. Takto film nabízí monumentální zážitek oživující dějiny s nadčasovou naléhavostí. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: I'm Mike Larson.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Real Madrid v předehrávce 6. kola španělské ligy vydržel vítězství nad Elche díky Espimu, který v nastavení zajistil skóre 3-2. Tím se Real bodově dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má stále jeden zápas k dobru. Valencie pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Alavésu 1-0. Tomáš Souček z West Hamu uctil zesnulou klubovou legendu brankáře Luďka Mikloška, když se symbolicky postavil do branky s jeho dresem před utkáním ligového poháru s Fulhamem. Mikloško, prostějovský rodák, zemřel ve věku 64 let na rakovinu. Podobné gesta ukazují, jak silně fotbaloví hráči váží tradice a historie klubu, stejně jako boj o góly na hřišti. Volejbalové mistrovství Evropy nabírá na obrátkách, když se naši čeští volejbalisté postavili tváří v tvář favorizovaným Italům. Po třech úspěšných zápasech ve skupině si svěřenci trenéra Jiřího Nováka zajistili postup do osmifinále a dnes se pokusí překvapit novopečené mistry světa. Sledujte tento vzrušující duel živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Třinec si v předehrávce prvního kola hokejové Tipsport Extraligy přivezl z ledu Karlových Varů výhru 2-0. Jakub Galvas přihrával, když si západočech Elmery Eronen srazil puk do vlastní brány a Ondřej Kovařčík přidal pojistku do prázdné klece domácích. Speciální Bully Start přinese živé přenosy, včetně zápasu Maxa Ligy v Setín, Zlín od 17.30. A to je ty ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače z oblasti módy a krásy. Nový trend, který se šíří mezi mladými muži po celém světě, spočívá v tom, že si zkracují řasy, aby působili mužněji. Tento neobvyklý styl ovlivňuje vnímání maskulinity a přichází s otázkami o tom, co je dnes považováno za mužné. Mějte krásný den a naslyšenou u Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Na kandidátních listinách pro nadcházející komunální volby se objevují známé tváře z celostátní politiky, včetně ministrů. Petr Mačenka, ministr zahraničí, v Praze kandiduje, ale přiznal, že zastupitelem nebude. Cílem jeho kandidatury je podpora kolegů, nikoli v skutečné zastávání funkce. Nový Dvorecký most v Praze, navržený pro městskou hromadnou dopravu, chodce, záchranné složky a cyklisty, se ukazuje být pro cyklisty nepřívětivý. Uživatelé na kolech mají dvě možnosti, buď bránit tramvajím na kolejích, nebo se vyhýbat chodcům a mobiliáři. Navíc je na začátku cesty čeká alespoň jedno nutné sesednutí z kola. Řidičům se otevírá nové zmodernizované dálniční odpočívadlo u Vyškova, které od pondělí od 4. hodiny odpolední nabízí terasovité parkoviště s větší kapacitou a oddělenými stáními pro osobní a nákladní dopravu. Nová odpočívka zahrnuje i dětské hřiště, venkovní posilovnu a moderní mobiliář. Tento projekt realizovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Poklidné městečko Rovensko pod Troskami na Semilsku zažilo šok poté, co místní obyvatelka objevila 2023 v popelnici mrtvé novorozeně. Tato událost zasáhla klidné město, kde se běžně projíždí jen auta, traktory a nákladňáky a místní lidé nakupují v několika málo prodejnách potravin. Případ vyvolal otázky o bezpečí a důvěře v komunitě, kde si lidé mysleli, že je nemožné, aby se tu odehrávaly takové tragédie.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
3: Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Britská kapela The Tubs vydala své debutové album Hard Life u labelu Merge, které nabízí fatalistické jangle-rockové hymny se špetkou radosti nutnou k přežití. Je to sbírka skladeb, která rezonuje s duší posluchače, i když nezná jejich předchozí tvorbu. Album z roku 2024 přináší svěží zvuk a odráží boj i vytrvalost života. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Posloucháš rovný beat na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Real Madrid v předehrávce 6. kola španělské ligy vydřel vítězství nad Elche díky Espimu, který v nastavení zajistil skóre 3-2. Tím se Real bodově dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má stále jeden zápas k dobru. Valencie pod vedením dočasného kouče Oscara Sancheze zvítězila na hřišti Alavésu 1-0. Tomáš Souček z West Hamu uctil zesnulou klubovou legendu brankáře Luďka Mikloška, když se symbolicky postavil do branky s jeho dresem před utkáním ligového poháru s Fulhamem. Mikloško, prostějovský rodák, zemřel ve věku 64 let na rakovinu. Podobné gesta ukazují, jak silně fotbaloví hráči váží tradice a historie klubu, stejně jako boj o góly na hřišti. Volejbalové mistrovství Evropy nabírá na obrátkách, když se naši čeští volejbalisté postavili tváří v tvář favorizovaným Italům. Po třech úspěšných zápasech ve skupině si svěřenci trenéra Jiřího Nováka zajistili postup do osmifinále a dnes se pokusí překvapit novopečené mistry světa. Sledujte tento vzrušující duel živě na ČT Sport a ČT Sport Plus. Třinec si v předehrávce prvního kola hokejové Tipsport Extraligy přivezl z ledu Karlových Varů výhru 2-0. Jakub Galvas přihrával, když si západočech Elmery Eronen srazil puk do vlastní brány a Ondřej Kovaščík přidal pojistku do prázdné klece domácích. Speciální Bully Start přinese živé přenosy, včetně zápasu Maxa Ligy v Setín. Zlín od 17.30. A to je tyfy ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne na Rádiu B. Neboj se uvolnit.

Užij si jamajské slunce na Bčku.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vltavská filharmonie výrazně zdražila z původně odhadovaných 6 na 17 miliard korun, což je cena i s úpravou okolí stavby. Nové kulturní centrum u stanice metra Vltavská má být sídlem České filharmonie a představuje rozsáhlý projekt v hlavním městě Praze. Konečná cena může být ještě vyšší. V Mladé Boleslavi je automobilka Škoda klíčovým zaměstnavatelem. Do jejich řad patří téměř každá rodina ve městě. Automobilka ovlivňuje ekonomiku, životní úroveň obyvatel i volební výsledky. Město také hostí velký počet cizinců, což přispívá k jeho pestré kulturní atmosféře. Pokles hladiny Orlíku odhalil staré stavby, včetně statku v lokalitě Struhy, který prozkoumali instruktoři z Pražského potápěčského centra. Tomáš Lev a Ondřej Skála se ponořili do zatopeného areálu, kde objevy zahrnovaly objekty zdánlivě neproniknutelné hloubky. Tento úkaz zaujme jak milovníky historie, tak i potápěče hledající dobrodružství pod hladinou. Kubík si přeje pro svého malého brášku Maxíka ruce a nohy, protože se narodil bez všech čtyř končetin kvůli vzácné vývojové vadě. Jeho rodiče o této vadě zjistili až při porodu, jelikož vyšetření v těhotenství ji neodhalilo. Rodina nyní schání prostředky na speciální protézy, které by Maxíkovi pomohly v každodenním životě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: B-paráda, druhé místo.
1: Yeah, I miss the old again.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Vltavská filharmonie výrazně zdražila z původně odhadovaných 6 na 17 miliard korun, což je cena i s úpravou okolí stavby. Nové kulturní centrum u stanice metra Vltavská má být sídlem České filharmonie a představuje rozsáhlý projekt v hlavním městě Praze. Konečná cena může být ještě vyšší. V Mladé Boleslavi je automobilka Škoda klíčovým zaměstnavatelem. Do jejichž řad patří téměř každá rodina ve městě. Automobilka ovlivňuje ekonomiku, životní úroveň obyvatel i volební výsledky. Město také hostí velký počet cizinců, což přispívá k jeho pestré kulturní atmosféře. Pokles hladiny Orlíku odhalil staré stavby, včetně statku v lokalitě Struhy, který prozkoumali instruktoři z Pražského potápěčského centra. Tomáš Lev a Ondřej Skála se ponořili do zatopeného areálu, kde objevy zahrnovaly objekty zdánlivě neproniknutelné hloubky. Tento úkaz zaujme jak milovníky historie, tak i potápěče hledající dobrodružství pod hladinou. Kubík si přeje pro svého malého brášku Maxíka ruce a nohy, protože se narodil bez všech 4 končetin kvůli vzácné vývojové vadě. Jeho rodiče o této vadě zjistili až při porodu, jelikož vyšetření v těhotenství ji neodhalilo. Rodina nyní schání prostředky na speciální protézy, které by Maxíkovi pomohly v každodenním životě. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová magie téměř zaplnila halu Palapaniny, když Češi čelili světovým šampionům z Itálie. Před oslnivým davem 5000 diváků Češi ukořistili jeden set, nakonec ale podlehli 1-3. Přímý přenos se Slovinskem sledujte od 20 hodiny 45 na ČT Sport. Jiří Lehečka ví, že před klíčovým zápasem s USA v Davis Cupu není prostor pro podcenění a tak tráví každý den na kurtu v O2 aréně. Trénink probíhá dvakrát denně a zaměřuje se na to, aby si zžít prostředí a cítit se v něm jako doma. Tento přístup má zajistit že volba povrchu bude ve prospěch Čechů a změní se tenisový svatostánek na hřiště snů v 2024. Nová extraligová sezóna přináší do České republiky výběr top 5 nových posil, které slíbil šéf-komentátor ČT Sport Robert Záruba. Dynamo Pardubice získalo tvůrce hry a vítěze Stanley Cupu, zatímco Sparta Praha přivítala střelce, který si napraví chuť po zámořském angažmá. Pardubice a Litvínov se aktivně pohybovali na trhu, přičemž i Litvínov dosáhl na hráče z NHL. Real Madrid v předehrávce 6. kola španělské ligy vydřel vítězství nad Elche díky Espimu, který v nastavení zajistil skóre 3-2. Tím se Real bodově dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má stále jeden zápas k dobru. Valencie pod vedením dočasného kouče Oscara Sáncheze zvítězila na hřišti Alavesu 1-0. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve středu a v noci na čtvrtek zasáhne Českou republiku studená fronta, která přinese přehánky a bouřky, místy i silnější s prudkými nárazy větru a přívalovými srážkami. Za frontou dojde k výraznému ochlazení, kdy se teploty sníží na mnoha místech o více než 5 stupňů. Buďte připraveni na náhlé změny počasí a zkontrolujte aktuální předpovědi pro vaši oblast. Zatímco premiér Andrej Babiš plánuje navýšit obranné výdaje na 2% HDP, SPD se zdráhá přijmout jasný rozpočet. Strana zvažuje další analýzu a místopředseda Radim Fiala potvrdil, že snížení výdajů zatím na stole není. Ani ministr obrany Jaromír Zuna neposkytl definitivní garanci ohledně výše rozpočtu pro 2024. Vltavská filharmonie výrazně zdražila z původně odhadovaných 6 na 17 miliard korun, což je cena i s úpravou okolí stavby. Nové kulturní centrum u stanice metra Vltavská má být sídlem České filharmonie a představuje rozsáhlý projekt v hlavním městě Praze. Konečná cena může být ještě vyšší. V Mladé Boleslavi je automobilka Škoda klíčovým zaměstnavatelem. Do jejichž řad patří téměř každá rodina ve městě. Automobilka ovlivňuje ekonomiku, životní úroveň obyvatel i volební výsledky. Město také hostí velký počet cizinců, což přispívá k jeho pestré kulturní atmosféře. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová magie téměř zaplnila halu Palapaniny, když Češi čelili světovým šampionům z Itálie. Před oslnivým davem 5000 diváků Češi ukořistili jeden set, nakonec ale podlehli 1-3. Přímý přenos se Slovinskem sledujte od 20 hodiny 45 na ČT Sport. Jiří Lehečka ví, že před klíčovým zápasem s USA v Davis Cupu není prostor pro podcenění a tak tráví každý den na kurtu v O2 aréně. Trénink probíhá dvakrát denně a zaměřuje se na to, aby si zžít prostředí a cítit se v něm jako doma. Tento přístup má zajistit, že volba povrchu bude ve prospěch Čechů a změní se tenisový svatostánek na hřiště snů v 20. Že volba povrchu bude ve prospěch Čechů a změní se tenisový svatostánek na hřiště snů v 2024. Nová extra

0: dobru. Valencie pod vedením dočasného kouče Oscara Sáncheze zvítězila na hřišti Alavesu 1-0. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Zdravím všechny posluchače z oblasti módy a krásy. Nový trend, který se šíří mezi mladými muži po celém světě, spočívá v tom, že si zkracují řasy, aby působili mužněji. Tento neobvyklý styl ovlivňuje vnímání maskulinity a přichází s otázkami o tom, co je dnes považováno za mužné. Mějte krásný den a naslyšenou u Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rokuj s námi na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ve středu a v noci na čtvrtek zasáhne Českou republiku studená fronta, která přinese přehánky a bouřky, místy i silnější s prudkými nárazy větru a přívalovými srážkami. Za frontou dojde k výraznému ochlazení, kdy se teploty sníží na mnoha místech o více než 5 stupňů. Buďte připraveni na náhlé změny počasí a zkontrolujte aktuální předpovědi pro vaši oblast. Zatímco premiér Andrej Babiš plánuje navýšit obranné výdaje na 2% HDP, SPD se zdráhá přijmout jasný rozpočet. Strana zvažuje další analýzu a místopředseda Radim Fiala potvrdil, že snížení výdajů zatím na stole není. Ani ministr obrany Jaromír Zuna neposkytl definitivní garanci ohledně výše rozpočtu pro 2024. Vltavská filharmonie výrazně zdražila z původně odhadovaných 6 na 17 miliard korun, což je cena i s úpravou okolí stavby. Nové kulturní centrum u stanice metra Vltavská má být sídlem České filharmonie a představuje rozsáhlý projekt v hlavním městě Praze. Konečná cena může být ještě vyšší. V Mladé Boleslavi je automobilka Škoda klíčovým zaměstnavatelem. Do jejichž řad patří téměř každá rodina ve městě. Automobilka ovlivňuje ekonomiku, životní úroveň obyvatel i volební výsledky. Město také hostí velký počet cizinců, což přispívá k jeho pestré kulturní atmosféře. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Hity, které znáte právě teď.

0: Hudební novinky na rádiu B.
1: Britská kapela The Tubs vydala své debutové album Hard Life u labelu Merge, které nabízí fatalistické jangleroccové hymny se špetkou radosti nutnou k přežití. Je to sbírka skladeb, která rezonuje s duší posluchače, i když nezná jejich předchozí tvorbu. Album z roku 2024 přináší svěží zvuk a odráží boj i vytrvalost života. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Pořádně nalomenej beat. To na Bčku můžeme.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová magie téměř zaplnila halu Palapaniny, když Češi čelili světovým šampionům z Itálie. Před oslnivým davem 5000 diváků Češi ukořistili jeden set, nakonec ale podlehli 1-3. Přímý přenos se Slovinskem sledujte od 20 hodiny 45 na ČT Sport. Jiří Lehečka ví, že před klíčovým zápasem s USA v Davis Cupu není prostor pro podcenění a tak tráví každý den na kurtu v O2 aréně. Trénink probíhá dvakrát denně a zaměřuje se na to, aby si zžít prostředí a cítit se v něm jako doma. Tento přístup má zajistit že volba povrchu bude ve prospěch Čechů a změní se tenisový svatostánek na hřiště snů v 2024. Nová extraligová sezóna přináší do České republiky výběr top 5 nových posil, které slíbil šéf-komentátor ČT Sport Robert Záruba. Dynamo Pardubice získalo tvůrce hry a vítěze Stanley Cupu, zatímco Sparta Praha přivítala střelce, který si napraví chuť po zámořském angažmá. Pardubice a Litvínov se aktivně pohybovali na

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Ve středu a v noci na čtvrtek zasáhne Českou republiku studená fronta, která přinese přehánky a bouřky, místy i silnější s prudkými nárazy větru a přívalovými srážkami. Za frontou dojde k výraznému ochlazení, kdy se teploty sníží na mnoha místech o více než 5 stupňů. Buďte připraveni na náhlé změny počasí a zkontrolujte aktuální předpovědi pro vaši oblast. Zatímco premiér Andrej Babiš plánuje navýšit obranné výdaje na 2% HDP, SPD se zdráhá přijmout jasný rozpočet. Strana zvažuje další analýzu a místopředseda Radim Fiala potvrdil, že snížení výdajů zatím na stole není. Ani ministr obrany Jaromír Zuna neposkytl definitivní garanci ohledně výše rozpočtu pro 2024. Vltavská filharmonie výrazně zdražila z původně odhadovaných 6 na 17 miliard korun, což je cena i s úpravou okolí stavby. Nové kulturní centrum u stanice metra Vltavská má být sídlem České filharmonie a představuje rozsáhlý projekt v hlavním městě Praze. Konečná cena může být ještě vyšší. V Mladé Boleslavi je automobilka Škoda klíčovým zaměstnavatelem. Do jejichž řad patří téměř každá rodina ve městě. Automobilka ovlivňuje ekonomiku, životní úroveň obyvatel i volební výsledky. Město také hostí velký počet cizinců, což přispívá k jeho pestré kulturní atmosféře. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Film Ostrovy šťastných režiséra Heleny Giron a Samuela Delgada nás zavádí na Kanárské ostrovy v 16. století, kde sledujeme osud stárnoucího markíze a jeho severoafrické pečovatelky Fátimy. Toto dílo, trvající 80 minut, reflektuje důsledky kolonialismu na osobní úrovni. Takto film nabízí monumentální zážitek oživující dějiny s nadčasovou naléhavostí. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Posloucháš rovný

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová magie téměř zaplnila halu Palapaniny, když Češi čelili světovým šampionům z Itálie. Před oslnivým davem 5000 diváků Češi ukořistili jeden set, nakonec ale podlehli 1-3. Přímý přenos se Slovinskem sledujte od 20:45 na ČT Sport. Jiří Lehečka ví, že před klíčovým zápasem s USA v Davis Cupu není prostor pro podcenění a tak tráví každý den na kurtu v O2 aréně. Trénink probíhá dvakrát denně a zaměřuje se na to, aby si zžít prostředí a cítit se v něm jako doma. Tento přístup má zajistit že volba povrchu bude ve prospěch Čechů a změní se tenisový svatostánek na hřiště snů v 2024. Nová extraligová sezóna přináší do České republiky výběr top 5 nových posil, které slíbil šéf-komentátor ČT Sport Robert Záruba. Dynamo Pardubice získalo tvůrce hry a vítěze Stanley Cupu, zatímco Sparta Praha přivítala střelce, který si napraví chuť po zámořském angažmá. Pardubice a Litvínov se aktivně pohybovali na trhu, přičemž i Litvínov dosáhl na hráče z NHL. Real Madrid v předehrávce 6. kola španělské ligy vydřel vítězství nad Elche díky Espimu, který v nastavení zajistil skóre 3-2. Tím se Real bodově dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má stále jeden zápas k dobru. Valencie pod vedením dočasného kouče Oscara Sáncheze zvítězila na hřišti Alavesu 1-0. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Volejbalová magie téměř zaplnila halu Palapaniny, když Češi čelili světovým šampionům z Itálie. Před oslnivým davem 5000 diváků Češi ukořistili jeden set, nakonec ale podlehli 1-3. Přímý přenos se Slovinskem sledujte od 20 hodiny 45 na ČT Sport. Jiří Lehečka ví, že před klíčovým zápasem s USA v Davis Cupu není prostor pro podcenění a tak tráví každý den na kurtu v O2 aréně. Trénink probíhá dvakrát denně a zaměřuje se na to, aby si zžít prostředí a cítit se v něm jako doma. Tento přístup má zajistit, že volba povrchu bude ve prospěch Čechů a změní se tenisový svatostánek na hřiště snů v 2024. Nová extraligová sezóna přináší do České republiky výběr top 5 nových posil, které slíbil šéf-komentátor ČT Sport Robert Záruba. Dynamo Pardubice získalo tvůrce hry a vítěze Stanley Cupu, zatímco Sparta Praha přivítala střelce, který si napraví chuť po zámořském angažmá. Pardubice a Litvínov se aktivně pohybovali na trhu, přičemž i Litvínov dosáhl na hráče z NHL. Real Madrid v předehrávce 6. kola španělské ligy vydřel vítězství nad Elche díky Espimu, který v nastavení zajistil skóre 3-2. Tím se Real bodově dotáhl na vedoucí Barcelonu, která má stále jeden zápas k dobru. Valencie pod vedením dočasného kouče Oscara Sáncheze zvítězila na hřišti Alavesu 1-0. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Posloucháš Zlomený beaty na B.

Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

Neboj se uvolnit na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

Tak, dobrý večer, Mirek Fibiger vás vítá ve svý horký kaši, metalovej pořad na rádiu B v Roudnici nad Labem. Po dlouhé době naživo nemoc mě skolila, omlouvám se. Odvírák dneska byl Slayer Hellawaits z roku 1985, živák z Ameriky, kde to tam vypálili v době vydání tyhle skvělé desky. Následuje velmi neznámá pro mě aspoň kapela Criminal Justice, skladba Nuclear Man, a je to taky z živáku, tak dobře poslouchejte.

kapela Criminal Justice a jejich song z roku 1988. Německá kapela. Dál si pustíme Flotsam and Jetsam, jejich debut Doomsday for the Cyber a poslední song z té úžasné desky jmenuje se Flotzilla.

Super vymakaná pecka od Flotsam and Jetsam z desky Doomsday for Desire z roku, myslím, 87. Teď tam dáme zase další neznámou, já se snažím z těch 80. někdy vylovit jako nějaký perly, který k nám vůbec do Čech nedorazily. Další z nich je zkratka LVS, LVC, nevím, jak to číst, Pieces of Human Waste skladba, je to živák a měla by to být Amerika. Okay, peace.

Tak, to byly LVC, a ne z Ameriky, ale z Nizozemska v roku 1987. V roce 1988 mi dala německá firma Arger Records desku. A my přeskočíme na kapelu Possessed, myslím, že jejich druhou desku, a pustím nádherný intro společně dohromady s první skladbou. Go!

Tak to byly Possessed, ta jejich Beyond the Gates deska z roku 1986, bylo to intro dohromady s první skladbou The Heretic. Myslím, že oceníte ty melodické linky toho zpěváka, proslýchá se, že se učil jezdit do Prahy ke Karlu Gottovi a na té vymakanosti té melodiky ve zpěvu, jako je to fakt znát. My si dáme teďkon zpěvačku za mikrofonem s její skvělou kapelou Castle Red, asi hradní krysa, myslím, že už jsem to kdysi pouštěl, je tady nový single, myslím, že i nová deska, hráli letos na Brutálu, doufám, že ty death metalisti se tam z toho nepotento, pojďme si to dát, myslím, že to je dobrá zase konanovská písnička.

středověká banda metalová Castle Rat a jejich Dragon, čili Drak. A nebyl bych to já za mikrofonem v Roudnici nad Labem na rádiu B, Mirek Fibiger, aby aspoň jednou za horkou kaši v tomto pořadu nezazněl David Lee Roth a Van Halen.

Tak to byly zase Van Halen se songem Loss of Control. Myslím, že text je o tom, jak David Lee Roth byl někdy kolem, když mu bylo 20 let, na dvoutýdenní brigádě v boleslavské Škodovce, tak ty pocity pak popsal v tomhletom songu. Tak od Van Halenu se přesuneme do Čech, do litoměřický metalový sféry, kde se pokouší o nějaké výkony v rámci thrash metalu kapela Fatal Punishment, kterou vede Petr Prouza. Vydali teďkon po roce a půl, když už ji natočili před rokem a půl, tak teď vyšla už hnedka po tom roce. Skvělý, tak vyšla nová deska, stojí docela za hovno, ale jedna píseň je tam teda, přátelé, opravdu skvělá, a i když jejího zpěváka moc nemusím, za tohle, jak naspíval tenhle song, tak se mu pokloním až k zemi. No schválně si to dejte. Fakt skvělá práce.

Takže litoměřičtí Fatal Punishment, skladba Victims of Future, a myslím, nebál bych se to označit za metalovou skladbu roku v České republice. Tak, ale pojďme zase jakože od nich. Další Češi, Trahir, jejich opravdu kariéra se ubírá zvláštním směrem, kdy nejdřív hráli nějaký mystický metal, jakože dobrý, pak se jednoho ráno probudili a řekli si, že vypadají v zrcadle jako Mötley Crüe, a teď to normálně završili videoklipem nebo singlem, nebo nevím, co to je, kdy to je cover Celtic Frost, prosím vás. Tak teď už to mám fakt jako bordel, jako co vlastně, jako čemu se chtějí věnovat. Udělali cover od Celtic Frost a to ještě vůbec nemám pocit, že to je jako nějaký mega jejich hit. Podle názvu to vypadá, že to je něco o juice, ale asi to není. Je to nějaký juices like wine, nebo juice s vínem, nevím. No pojďme si to dát.

Pražáci Trahir a jejich cover Celtic Frost, velmi, velmi zajímavá, jak to mám nazvat, velmi zajímavý zpracování. Dáme si teď trošku nějaký šrumec z Ameriky, asi 17-letý kluci, tenkrát to natočili, nebo 16-letý dokonce. A je to jakože od vás, takže Amerika, Cryptic Slaughter a Money Talks.

Tak, malí tinažeři z New Yorku, Cryptic Slaughter a jejich prachy hovoří Money Talks. Po takovém šrumci je dobrý to vyvážit, takže starý dobrý Bon Jovi, Living on a Prayer, kterou všichni známe, ale tahle živá verze je nejdokonalejší ze všech, který jsem kdy slyšel.

Tak, vážení přátelé, horká kaše pomalu končí, 2 minuty do konce. Mirek Fibiger se hloučí z Rudnice nad Labem. Rádio B a horká kaše metalu zdar. Mějte se krásně. Ahoj.

Jo, a je to tady. Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Naladili jste se Rádio B. Od mikrofonu se hlásí MC Marky. A jak se daří? Budeme hrát funky, soul, jazz a rock and roll. Budeme stepovat, budeme rapovat a bude to prostě výborný. Tak co, jste připraveni?

Vzal jsem černý hrnec a nakoupal jsem to dobrou hudbou, jako vždycky. Zdá se, že nám leto končí, ale nám to vůbec nevadí, protože to rozjede na plný pecky. The Funk Soul Brada, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, The Funk Soul Brada, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, The Funk Soul Brada. Oh yes, jste ready? Já teda jo. Zdá se, že venku nám končí léto, nám je to úplně jedno. Budeme rýmovat, šprýmovat, budeme se hejbat, budeme tančit, rytmu jančit, jako vždycky. A jako první záležitost, jako vždy, funková záležitost. The Liberators, The Crisis Point, dej si panáka, nebo si zapal joint. Bude to happy. Tak jo, pojďte na to, udělejte si pěkný místečko, protože Black Eyedov právě začíná a vy posloucháte Radio B, Liberators. Takže pěkně, volume doprava, jedeme na plný pecky.

Vapors, no tak jo, zdravím všechny Janky, buďte funky a dejte nudě goodbye, další pecka Swank, no jasně, Lakeshore Lullaby, ladies and gentlemen, hudby ráj, ať je zima nebo máj, tady to je vždycky funk, funk, funky. Jdeme na třicátky, co vy na to, pojďte tančit, je, yeah, je, yeah, tak jo, Radio B.

Wow, máme tady 8 minutu našeho Black Eyed Top 4. No já říkám, dobrá pecka, dámy a pánové, žádný hnůj. Přijde Boogie Woogie, Kitty Daisy a taky Louie. Pokračujeme dál v této šílené jízdě. Jo, Kitty Daisy a Louie, to je dobrý radírko. Tak jo. Kitty Daisy and Louie, Louie Define. To snad mě nemine. Takže jo. Byl tady funky, byl tady jazz, swing a teď tak trošičku rock and roll music, baby, pojďme na to, naplní pecky jako vždycky.

Lore, Tony Frone, oh Lore, wow, Pendant, Boogie Woogie, Rhyme Rockets, Repíky, Pro Hanky, Pepíky, Radio B, to není žádnej fake, za Mike přichází LA Gamy a jeho single Shake and Bake, takže jestli jsme si hráli rock and roll, přichází rapová škola 90. let, a to přímo z Evropy, tak pojďme na to, i Bob Ray.

sa pík, primára pra pra pík a na řadě je Jazznu Jazzík. A přesně tak, tohle to patří do našeho programu, protože my hrajeme absolutně všechno, všechno, co je dobrý, ať je to funky, soul, jazz, rock and roll, hrajeme se i gospel. Máme tady 18. minutu a pokračujeme dál, takže teď budeme trošičku za intelektuály. Mňoucta, budeme si totiž hrát New Jazz, Melvin Sparks, moc dobrá pohoutka, dobrou chuť.

No, lidičky, tak co? Jak se vám to líbí? Od Majku se hlásí bílý mu s černým srdcem. No jasně, já jsem MC Marky, ten, co má rád pivo, párky a hlavně dobrou černou muziku. Tak co, jaký bylo léto? Doufám, že se vám to líbilo, protože já mám rád léto, mám rád barvy a mám rád věci bez limitu. My se dostáváme do 90. let a přichází zrovna dva, kteří žádný limit neměli. Too Unlimited. Páni, tohleto disco si tady moc nehraje, ale i to patří do našeho programu, takže doufám, že vás to baví a posloucháte hudbu na plný pecky. Tak co vy, moje kecky, jdeme na to. Maximum Overdrive, Too Unlimited na Radio B.

0: pedale to the maximum.
1: Don't stop on the brakes, ladies and gentlemen. Tak tohle to byla disco 90. let. Too Unlimited, Maximum Overdrive na Radio B. Máme tady 28. minutu a stále pokračujeme. Miluju tě, lásku, netej se proč a nač. Posílá ti do uší Janet Jackson, I miss you much. Takže se zdá jedna věc, ta se nezdá, ale je jasná. Teď jsme opustili 90. léta a vyjíždíme do stylu New Jack Swing a přichází sestra velkého bratra. Ve své době zdá se, že měla dobře nakročeno, ale jako všechno má svůj čas. Tento jas a já vám posílám Janet Jackson. Velká jízda.

Wow, Jenny Jackson, no tak co, lidičky, servíruju pochoutku ze studia v Roudnici nad Labem. Pěkně se tu nad Labem, máže Paří, Brno, Praha, Olomouc, mám tady pro každýho moc, black music, oh, ať je den nebo noc, jedeme stále dál, dámy a pánové, jsme v 80. letech a já si dám další jicičku. Tentokrát přichází někdo, kdo zbortil klasický jazz a dal novej směr. O kamže mluvím, no jasně, Miles Davis a jeho posmrtný album Doobop a jeho skvělý single Chocolate Chip. Tak co vy na to? Pojďme!

Rapaparapa, no tak co lidičky, jsem blázen Šašek, nekontroluji své chování, když hraje Black Eyed Top, tančím, skáču, nejsem normální. A jestli ti to nejde, no tak si kámo dřepni a naše rádio rychle přepni, protože jinak to nejde, zdá se, že

No tak, dámy a pánové, zdá se, že jsou tady 70. léta, nad hlavou se točí disco koule, trsám, skáču, na hlavě mám už boule, jauwais, je to challenge, kalhoty do zvonu, je to dvoda, a pod sebou mám svítící podlahu, není se čemu divit, přichází další pecička ze 70. let, The Reddings, You Can Be a Star, no takže pojďme na to. Vydáňte repráky a ukažte sousedům, zač je to holoket. Posloucháte Radio B a tohleto je Black Eyed Top.

Nade mnou je duha, nejsem otrok, ale beatu sluha. Mám rád funky, když lidi pařej, když láskou zářej. No tak se s tím nepářej, čapni svoj holku a ukaž prýma taneček. Vy jste ten správný páreček a funky hraje někdo jiný než MC Mareček. Na Radio B Breakdown dá se zdá říci, že pomalu, ale jistě míříme k 60. létům. Už to teda začíná krutě bublat, zdá se, že to musím pěkně míchat, aby se to nepřipálilo.

No tak co lidičky, co? Servíruju samý profíky, jsem tam sladký, jsem tam nějaký dortíky. Povolte si knoflíky a komu ať je vedro, ať si sundá kabát. Život podle MC Homáry, black music a pořádný káry, ať to má krády. Jedeme stále dál a jedeme v čistém stylu 70. let. Je to jako květ, chutná mi to jako med, tak jo.

No jasně, máme tady první polovinu našeho Black Eintopfu a pěkně nám to tady bubnuje. Náladičku stupňuje víc a víc. Vyluxuju spíš, snad nespíš, kámo. Koukej trsat, je nám dáno, jedeme stále dál. Těžký 70. leta, Apache Street, Daytoner. Tohle to je ale hodně dobrá záležitost. Tak jo, budeme breakovat nebo jako co? Rozhodně budeme tančit, budeme jančit, budeme se mít fajn.

Wow, wow, wow, wow, hrej, hrej, hrej, Daytoner, Apache, Apache Street, jo, pozdravujte umělce, hudebníky, malíře, ať mají plný talíře, ať ke mně přijdou, každý dostane tu správnou dávku, right now, pokračujeme dál, Soul Life, takže si dáme trošičku jazzíčku, soul, jazz, funky, rock and roll, rap, to všechno patří do tohle šíleného pořadu, hlavně nebuďte normální, nebo z toho zešílíte. A úplně skončíte. Hit me!

Wow, tak tohle to je ale hodně velká jízda, tak co mi na to? To byla ale šmakvajda, holky koučci. Na řadě se připravují z Liverpoolu nějaký broučci, The Beatles v coveru, a to není Four, od baničky The Jazz London Four. Tak to dáme, co vy na to? Říkám hej, nebude to Yellow Submarine ani Yesterday, ale single s názvem The Things We Said Today, takže přichází The London Jazz Four a zdá se, že to bude hodně dobrý. Táni, dneska ale hrajeme jazzíky, co mi na to? Klidně mi něco napište, ahoj.

nima pecky žádný out, Mr. Rock and Roll wipe out. A dopak se nám to v rohu tetelí, Mr. Chuck Berry se svým singlem Oh Maybelline, takže jedeme na plný obrátky, čekají nás teďkon správný padesátky. Jak jsem odhlásil, přichází Mr. Rock and Roll, Mr. Chuck Berry a jeho single Maybelline. Doufám, že vás tohle stá muzika bere, protože mě jo. Maybelline.

Maybelline, Radio Bev, Ein Top Voje a servíruju další pecky. A když hraje Chuck Berry, střílím od boku jako hříšnej Harry. Je to jasný, je to tak. Další rock and roll s názvem Seven Nights to the Rock. A to znamená, že se to šoubne trošičku dál do Red and Blue, takže první polovina 50. let.

projíždíme krásně další dekádu. Jsme v první polovině 50. let a já říkám žádný mínus, ale samej plus. Takhle zněl Rhythm Blues. Ať hrají ti, co umí, swing a boogie boogie. Ještě se v tom chvíli vyvalíme, jedeme dál. Brad Show Boogie na Radio B. Doufám, že se vám to líbí.

Poslouchá naše rádio Dal Nudě a Dio. Do má rád tuhletou hudbu, prostě necítí stek a je stále mladý, je stále happy. Pokračujeme dál. Who said short wasn't coming back? Jo, a je tady swingový období. Tak se přelídněte a pojďte trsat. Pojďte do klubu. Budeme si hrát černou hudbu. Na první pecky.

Wow, swing time na Radio B, ať třeba sněží, my jsme stále svěží, užíváme zábavičku, máme prima náladičko, a že náš Black Eintop je hodně barevnej, zdá se, že nás schází jistá chvíle, kdy se nám to zase tak tročičku změní. What you want is time, no jasně, běží tady očas. Po nic jinýho posloucháte Radio B v pravidelném opakování, no vždy ve středu, jedno za 14 dní živá show s MC Markem. Oh, přichází nám z kapela Gangstar, to znamená DJ Premo a rapper Guru. Wow, jedu.

No jasně, vybírám pecku z alba Step in the Arena kapely Gangstar s jménem single s názvem What You Want This Time. Dopak je další na řadě, každý asi pozná, že přichází rapový bozy z New York City. Oh, J Master J, Mac Simons a Mac Daniels.

Nadšená je hlavička, trošičku rýmu. Yo, whatcha gonna do, Randy MC, hej, tohle byly časy. Když krátili jste vlasy a duněli basy v rytmu Hip Hop Music, yo. Jak jsem řekl, tohle to byly skvělý New Yorkští vozy, Randy MC na Radio B a máme tady poslední půl hodinu našeho programu. A co vy na to, že když si dáme ještě nějakou rapovou záležitost, ale už to trošičku smícháme s Funky Music, přichází pan Kovář, nikdo jiný než...

No já doufám, že se vám to stále líbí. V originálu Wonder Stevie a v rapu pana Smitha byla. Co si to baby, co jsi to zase pila? Že si jak prokoplá do sebe lila. Wild Wild West, takže hodně divoký západ. Jo, jo, a my jdeme stále dál, protože máme tady ještě 20 minut našeho skvělého pořadu Black Eyed Top. Máme vás rádi, protože vám pouštíme dobrou hudbu a vy nás posloucháte. Občas mi nám taky něco můžete napsat. Pokračujeme dál, pokračujeme do nějaký šílený úrovně. Pojďme se podívat do nějakého sklepa. Basement Freak, Soul Intoxication. Oh. Takže opět návrat funky music, tentokrát moderním tónu. To teda mohu. Já jsem Messi Marky a připadám vám, že jsem šílený. Tak

pozdravujte sestry, pozdravujte všechny brášky. S MC Marky nepotřebuje žádný prášky, kámo, v našem studiu je pěkný vedro. Jo, jo, je to hotová sauna, já mám chuť

tak nevím jak vy, ale já mám prostě tohleto období vážně nejradši, takže jsme to projeli celkem důkladně. Hráli jsme si swing, hráli jsme si jazz, rock and roll, rapovali jsme a tohle to byla taková úchylná věcička ze 60. let. Dámy a pánové, máme tady posledních 15 minut a máme tady jedno přání pro Karlu a Felixe ve vzpomínku na Jimiho Hendrixe. Přichází kapela The Soulville.

0: Dámy a pánové, mám tady bohužel jednu smutnou zprávu pro vás. Dohrává nám Solomon Burke a máme tady poslední 3 minuty našeho programu. Poslouchali jste Black Eyed Top a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem, no jasně nikdo jiný než MC Mark. Posloucháte Radio B, pravidelně jedno za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování na našem rádiu. Jsem rád, že jste to dali se mnou, doufám, že se vám to líbili, protože jsem to namíchal a servíroval jako vždycky černý hrnek plný brevný muziky. Díky moc a za 14 dní nashledanou, krásný den, krásné ráno, krásný den, je to jako sen. Ahoj, kluci a holky, má vás rád.
1: I don't want you to be no slave. I don't want you

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. I've been a

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Leave your cares behind. S náma, teprve žiješ. Rádio B.cz.

most.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

this. Hey, y'all ready, fellas?

Rádio Béčko. Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žije. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.